zase v nosi drevodolesa, vtedy keď dá sa a keď nedá sa. Pýtate sa vám mnoho vecí, ale ja odpoviem vám preci len jednou vetou, vetou tichou a vetou zároveň plnou vzdychov.

0: Lichnovský rozbiehal tento rok vydaním albumu Pustí micky a Zavžu sa doma. A teraz je späť s novým singlom Lichnovský je niekde tam vonku. Viac o ňom prezradí Zdeněk.
1: Som rád, že som na ním mohol opäť spolupracovať se svým kamarádem, skvělým producentem i člověkem a fotbalistou, který se jmenuje Martin Nouza, říká si Never Touch, ten tady má zapsanou spoluprodukci. Potom tam můžete slyšet chladnokrevnou sloku od Lenky Zbořilový, neboli Pivoňky, se kterou nás spojuje kapela ve formě Michala Zlatkovského, který tady hraje na baskytaru. Za mixem Tom Havlén, master Tomáš Gajek Sirásek a label Bad Names, to je takovej náš sousedský DIY label, který mám hrozně moc rád a jsem za něj vděčnej. Můžete k tomuhle songu také vidět domácí klip, ve kterém figurují konfety, fotbalový konfety, protože fotbal patří k létu, ale asi ne tak úplně ten americký nebo americky pojatý evropský fotbal, který se právě udál. No nic, nicméně, tahle písnička je o hledání klidu možná a jde tady o to, že jestli je Lichnovský venku, tak je, tak tam není klid a jestli to funguje i naopak, když Lichnovský je doma, tak venku je klid. Jenže to Lichnovský nezjistí, protože nemůže být na dvou místech najednou.

to je londýnska dvojica Dusky a ich novinka Elm. Inšpirácia 70-kovým klasickým soulom a slow disco dubovým deep houseom. Čoskoro máme 13 hodín, ja vás pozdravujem z Rádia FM. O chvíľu sa začne koncert kapely Noční jazdci. Zatiaľ ešte jedna letná. Michael Jackson, Human Nature v Makoto a Specialist remixe.